Je tu někde telefon. Haló. Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil. A tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Rádio Český Blaník.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Radio Český Blaník.

zvyklých 21 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč, tu je má svatozář.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

vykřikla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní nejstarší.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč, na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: To je Blaníček.

Starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polik.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

to vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky. Český.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

chlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

0: Písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB
0: i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: němuž přidám já svůj.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

věcí. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu.

0: telefonu, na tabletu či počítači
1: a také v digitální síti DAB.
0: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
1: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
0: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Skvělé ráno, bylo 6 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník, za chvíli tu budou Miráj. Jako když tenkrát venku jsem Petrky řeš. V Českém ránu i Václav Neckář. Mám trochu trému už teď. Je ráno, ano, mám trochu trému už teď. A nebo dobré ráno, Tomáše Kluse. A co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít? Tohle je rádio Český Blaník, to, které hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A bude hezky, obloha bude modrá, jasná nebo skoro jasná, takže občas nějaký ten mráček může být, teploty do 25 stupňů. Užijte si den. Jak to vypadá na silnicích?
1: Za volantem. S Českým Blaníkem.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 15 minut, projíždí se levým jízdním pruhem. A na dálnici D8 na 45.5 kilometru ve směru do Prahy se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla mimo komunikaci. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Pokud máte jakékoliv dopravní informace, využijte WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Já přeji šťastnou cestu, za chvíli zprávy a Monika.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci dnes budou jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Schůze se odehraje 10 dnů před podzimními volbami. Opozici vadí výše schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Andreje Babiše a útoky vlády na různé instituce. Ministr zemědělství Martin Šebestyán mluvil v Bruselu o dopadech sucha v Česku. Problémy podle něj dopadají nejen na rostlinnou, ale také na živočišnou výrobu. Kromě sucha za to můžou i vysoké ceny vstupů a propad cen některých zemědělských komodit. Ministerstvo proto připravilo balíček kompenzačních opatření za 3,5 miliardy. Korunovační klenoty dnes opět zamíří do korunní komory Pražského hradu. Všech 7 klíčníků se tak znovu sejde, aby je otevřelo. Zájemci si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům a pak mohla přicházet i veřejnost. České fotbalisty čeká druhý zápas Ligy národů pod španělským trenérem Deniou. V pražském Edenu vyzvou Anglii a do zápasu naskočí i kapitán Ladislav Krejčí, který hraje za anglický Wolverhampton.
9: Tyhle týmy jsou speciální motivací pro každého, protože proti takovýmhle týmům a hráčům nemáte možnost hrát každý týden, nebo máte, ale už jenom na top úrovni. A pokud se tam chceme dostat, tak je pro nás skvělá příležitost ukázat, že můžeme se porovnávat s těmhle týmama.
8: Kromě Česka bude o první bod usilovat také Anglie, která na úvod podlehla Španělsku 2-3. Dnešní utkání začne v Edenu ve 20:45. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Přeji vám hezké ráno i tobě, Martí.
0: Děkuju, krásné ráno i tobě a všem posluchačům.
1: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin 4,5 minuty, české písničky, ty jsou u nás doma. Tohle už je Václav Neckář, je ráno, ano, tak krásné 29. zářijové vám přeji.

0: Čtvrt na sedm, posloucháte rádio Český Blaník, je tu nový den, je úterý s datem 29. září. Michael a také Michal mají svátek, tak všechno jen to nejlepší. A narozeniny a rovnou i svátek má Michal Dlouhý. Je mu 58 let, český herec a také dabér. Dále je to český režisér Jiří Strach, tomu je 53 let. A teď rok 2000. Před 26 lety měli Karel Gott a Helena Vondráčková svůj velký den. Vystoupili ve známé newyorské koncertní síni Carnegie Hall. A kdy se tihle dva vlastně potkali poprvé? Na tom našem vysílání teď vzpomíná Helena Vondráčková.
1: Tak my jsme se s Karlem, pokud já si to dobře pamatuju, on chce, taky jako je to hodně let, tak zapomíná, ale to muselo být někdy v roce 64, když jsem ještě já byla ve škole a setkávali jsme se, a možná, že to bylo i poprvé, na libereckých výstavních trzích, kde se každoročně koncertovalo, hrál tam tenkrát velký orchestr Československého rozhlasu, který řídil buď Karel Krautgartner nebo Josef Vobruba, střídali se a střídali se tam všichni možní zpěváci, takže Karel Gott, já, Valda Matuška, samozřejmě Vašek Neckář, Marta Kubišová, všichni tihleti zpěváci. Tam si myslím, že jsme se poprvé setkali tet a že jsme zpívali dokonce takový jako sketový improvizace s tímto obrovským tělesem.
0: Jen ty a já. Tak to je Karel Gott a Helena Vondráčková právě teď tady u nás.
2: České ráno
3: na Českém Blaníku.

0: je krov. Mezi psy, co chlup, to schvost, co zub, to hrouda zlata. Oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Psí mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.
1: Jarek Nohavica, písnička Můj pes, pes Anglie. No, dá se říci, že to je border collie. To je velice půvabný pes, ideální střední velikosti. Srst má hustou, s měkkou podsadou a delší a pevnější krycí srst. Barvy jsou hnědá, bílá, černá a taky mramorová, tedy merle. A bílá barva by neměla nikdy právě u borderek převažovat, jen doplňovat ostatní. Psi s převahou bílé barvy jsou vyřazováni z chovu a není povoleno křížit dva jedince s barvení merle. A u merle psů jsou povoleny modré oči, jinak border collie mají většinou hnědé. Nosní houba je černá nebo hnědá. Tolik krátce o borderkách a teď gratulace, samo sebou, na tu nesmíme zapomenout. Dnes jsou to deny, které slaví, tak přejeme všechno jen to nejlepší vašim čtyřem kamarádům, čtyřnohým kamarádům, ať jsem přesný. A dneska by to chtělo něco dobrého na zupu ránu. Co vy na to? Tak jo.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
3: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
4: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
3: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
6: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Marika Gombitová, Studentská láska, za chvíli Krištof, Život je krásný, a nebo Dobré ráno a Tomáš Klus. Já vám přeji hezké stávání. Za chvíli se podíváme na počas. Ta chvíle přichází právě teď, 2 minuty po půl 7.
1: Počasí na Českém Blaní.

0: Tady už je meteorolog Jáchym Rogner. Jáchyme, ptám se na to, jaké to dnešní ráno je. Hezké ráno přeji.
1: Dobré ráno, aktuálně máme většinou jasno až skoro jasno, pouze v Čechách přechodně i polojasno. Výjimečně se vyskytují mlhy hlavně v okolí vodních toků. Teploty jsou ve velmi širokém rozmezí, ale nejčastěji mezi 12 až 4 stupně Celsia.
0: Co nás čeká právě dnes?
1: Co se týče počasí dnes během dne, tak bude většinou jasno, pouze v Čechách, tedy zpočátku přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr bude vát zpočátku slabý a během dne převážně mírný jihovýchodní.
0: To vypadá na krásný den. Jáchyme, co tento týden, jaký bude jeho zbytek?
1: Zbytek týdne se bude nést zpočátku v podobném duchu, bude stále spíše méně oblačnosti, jasno až polojasno. Ve středu vystupí maxima na 20 až 24 stupňů Celsia, ale rána budou stále chladná. Co se týče čtvrtečního počasí, tam už nám přibude v Čechách od západu oblačnost, ale stále může být i polojasno až skoro jasno. Teploty budou stále velmi podobné. Co se týče pátečního dne, tam už čekáme první srážky, bude oblačno až zataženo. Na západě, severozápadě Čech ojedinělé s přánkami nebo deštěm, zejména na horách. Večer ale srážky ustanou a bude oblačnosti ubývat.
0: Tak díky moc, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Dobré ráno a Tomáš Klus, dobré ráno a Rádio Český Blaník. Od mikrofonu zdraví Martin, za chvíli tu budou Michal David, Maria Rutrová a nebo skupina Lucie. Máme 29. září a na dnešní den připadá Světový den srdce a my pro vás máme další zajímavé povídání. Na našem webu můžete poslechnout také rozhovor s kardioložkou, primátorkou a profesorkou Jitkou Mlíkovou-Seidlerovou. Mimo jiné o tom, proč je důležité si den srdce připomínat.
1: Důvodem je to, že nejvíce lidí u nás umírá na onemocnění kardiovaskulárního systému. Většina lidí na 60 let už má závažnou kardiovaskulární komplikaci. 80% ale těch komplikací je preventabilních, takže my víme, že jsme schopni zabránit spoustě věcí, jenom je potřeba o tom vědět a včas reagovat.
0: Celé povídání si můžete poslechnout na našem webu 3x2tv.radioblanik.cz v sekci podcasty. Tak příjemný poslech a hlavně zdravé srdce, to je důležité. Hezké ráno přeji, pohled na hodiny za 2 minuty, 6:45.
2: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
4: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
5: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
6: Český Blaník.

0: Skvělé ráno při z českého Blaníku a z českého rána tady u nás. Za chvíli to budou třeba Karel Gott.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad.
0: Dále to bude skupina Divokej Bell.
2: Moje milá plakala, moje milá plakala.
0: A nebo Mandraže a Motýle.
2: Jasaď mi na chvíli.
0: Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Vypadá to na krásný den, jasná nebo skoro jasná bude ta dnešní obloha a teploty až 25 stupňů. Teď míříme na silnice.
4: Za volantem.
3: S Českým Blaníkem.
0: Vítej, Hanko, co pro nás máš?
5: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, jsou tu informace z dopravy. Silný provoz je aktuálně na D1 ve směru do Prahy na 65. kilometru, kde zasahuje policie u vážné dopravní nehody, neprůjezdný pravý jízdní pruh a v koloně si postojíte 3/4 hodiny. Bouralo se i na D8 na 45.5. kilometru u Lovosic směrem do Prahy. Dejte pozor, tady osobák skončil mimo vozovku a kolona postupně narůstá. A na D1 ve směru do Prahy na 200. kilometru policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. I tady je velmi silný provoz, i tady si proto postojíte. A to je z dopravy vše, pevné nervy a šťastnou cestu.
0: Děkujeme, Hani, kdyby cokoliv 720 83 63 07, to je číslo WhatsAppu Rádia Český Blaník. Kdyby něco na silnicích, dejte nám vědět.
6: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Policisté, hasiči, celníci a příslušníci vězenské služby se dnes dozví plán postupného zvyšování platů. Představí ho ministr vnitra Lubomír Metnar. Podle jeho dřívějšího vyjádření vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Na začátku roku 2029 by měl jejich nástupní plat činit 50 tisíc. Češi čím dál častěji dávají přednost výdejním boxům. Z některých internetových obchodů do nich směřuje víc než polovina zásilek. Zákazníci se podle nich sami rádi rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. Rekonstrukce malého atletického stadionu na Strahově vyjde Prahu na zhruba 42 milionů. Důvodem prací je špatný technický stav areálu. A co vše tam vznikne, to říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
12: Cílem projektu je komplexní rekonstrukce stávajícího sportovního zařízení, včetně výměny povrchů, atletického oválu a vnitřní travnaté plochy. Nově bude vybudován 4-metrový atletický ovál o šířce 8 drah, nové technické sektory a také sektor pro vrch koulí.
11: Sportoviště tak bude splňovat podmínky i pro pořádání soutěží na mezinárodní úrovni. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci. Upozornilo na to, že její nezodpovědný přístup vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko je podle ambasády připraveno nasadit zbraně k obraně svého území v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO o blokádu této oblasti. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
0: Děkuju a přeji krásné ranko všem.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 7:03 posloucháte Rádio Český Blaník a tohle už jsou Motýly, tedy Mandraže. A přeji krásné ráno, je 29. září a vy jste s námi. Děkujeme.

0: Miroslav Rudáček na rádiu Český Blaník. Dobré ráno, za půl minutky 7:45.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Ano, to je ten správný čas, kdy vám představujeme další písničku dne. Tentokrát Flamengo, Karel Kahovec, Paní v černém. Karle, jak to sní?
3: Paní v černém v první řadě, tím končíme vždycky náš koncert. Jak s Georgem Beethovens, tak s Beatles Revival vždycky na konci Paní v černém. A to tež dámy se ptají, jestli bude Paní v černém. No, a já říkám, že bude. A pak vždycky říkám, že je zaspívám právě pro všechny dámy, které jsou tam v černém. No a jestli nemáte nic nahoře, tak stačí dole, když budete mít něco černého. Tak to je moje taková průpovídka na koncertě. Nevím, jestli se to hodí tohle zrovna říkat, ale je to prostě tak. No.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Lenka Kořínková, taky Víťa Vávra a písnička Lásko, pojď blíž. Co dál tady u nás na rádiu Český Blaník, tak české písničky, které máte rádi. Přidá se Karel Gott, Být stále mlád, ale mám tu i jednu slovenskou. Miroslav Žbirka, Letím tmou. A jak Miroslav Žbirka vzpomíná na Konopiště, na který samozřejmě několikrát přijel a byl to koncert vždy velkolepý. Ovšem, nešlo o koncert, šlo o jízdu autem. Poslouchejte.
1: Naskočila mi naozaj ta vzpomínka, to někdy tak bývá. Tam je taká úzká cesta, kterou jsem se snažil so svojím autom prejsť, ale bol som slušný a vyhol som sa tomu autu, ktoré išlo oproti. Čož je dobré byť slušný, ale niekedy to nie je úplne výhodné, pretože som tam zapadol mimo tú cestu, pretože ona je tak vyvýšená. A pamätám si, že vtedy prišli aj z Rádia Blaník technici, zvukári, ktokoľvek a zdvihli to moje auto a ja som okamžite najel pred pódium a okamžite som aj na pódium utekal, aby som to všetko stihol. Takže na takú vec sa nedá zabudnúť.
0: Tolik tedy vzpomínka na Miroslava Žbirku. Bohužel vzpomínka, která už se asi nikdy opakovat nebude. Ano, kouká na nás jenom z hudebního nebe, nicméně jeho skvělé písničky zůstávají. Za chvíli jedna z nich tady u nás na rádiu Český Blaník. Přeji krásné dobré ráno. Pohled na hodiny, 2,5 minuty a máme 7:30. Rádio Český Blaník. Přeji krásné dobré ráno. Pohled na hodiny, 2,5 minuty a máme 7:30.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Radio Český Blaník.
1: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
0: Ty nejhezčí, které znáte.
1: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
0: i dobré zprávy. Český Blaník. Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Za chvíli tady u nás Nightwork nebo skupina Divokej byla písnička Plakala. Teď počasí České, Moravské a Slezské.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už je meteorolog Jáchym Rogner. Přeji krásné ráno. Jáchyme, jak je v Česku?
2: Dobré ráno, aktuálně máme většinou jasno až skoro jasno, pouze v Čechách přechodně i polojasno. Výjimečně se vyskytují mlhy hlavně v okolí vodních toků. Teploty jsou ve velmi širokém rozmezí, ale nejčastěji mezi 12 až 7 stupně Celsia.
0: Dobře, co počasí dnešního dne, jaké bude?
2: Co se týče počasí dnes během dne, tak bude většinou jasno, pouze v Čechách, tedy zpočátku přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr bude vát zpočátku slabý a během dne převážně mírný jihovýchodní.
0: Před námi kratší pracovní týden, začíná dneškem, tedy úterý. Jak to bude dál, středa, čtvrtek, pátek? Jaké počasí očekáváte v tomto týdnu po zbytku tohoto týdne?
2: Zbytek týdne se bude nést zpočátku v podobném duchu, bude stále spíše méně oblačnosti, jasno až polojasno. Ve středu vystupí maxima na 20 až 24 stupňů Celsia, ale rána budou stále chladná. Co se týče čtvrtečního počasí, tam už nám přibude v Čechách od západu oblačnost, ale stále může být i polojasno až skoro jasno. Teploty budou stále velmi podobné. Co se týče pátečního dne, tam už čekáme první srážky, bude oblačno až zataženo. Na západě, severozápadě Čech ojedinělé s přáňkami nebo deštěm, zejména na horách. Večer ale srážky ustanou a bude oblačnosti ubývat.
0: Tak, díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim
3: s Českým Blaníkem.

0: Skvělé ráno a krásný celý den posloucháte rádio Český Blaník, rádio plné pohodových a českých, ale pozor, i slovenských písniček. Proč to říkám? Protože jedna bude přesně podle vašeho výběru, jakou si necháte dneska krátce po 8. zahrát vyloženě na přání a také s vaším vzkazem 720 83 63 07. To je číslo WhatsAppu rádia Český Blaník. Tak dejte vědět a my vám rádi zahrajeme zhruba v 8 hodin a 10 minut na vaše přání.
1: Už víš, co máš s tím ramenem?
2: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
1: Takže musíš zase někam jinam.
2: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
1: To bych taky potřeboval.
2: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehení řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: Za chvíle 8 hodin posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu Skelé ráno vinčuje Martin Císař a dál pro vás budu mít třeba skupinu Krišto. Po svět je Hollywood. Terezu Kernlovou. Přísahám, nedovolím volný pád. Skupinu Olympic. Proč mám z toho břitky, když se tam, proč zrovna ty? A bude toho víc na Českém Blaníku, kde hrajeme české písničky, které máte rádi. Počasí na Českém Blaníku. Krásné babí léto tento týden tady u nás v České republice. I dnešek bude nádherným dnem. Očekávejte jasnou nebo polojasnou oblohu a teploty až 25 stupňů. Za volantem s Českým Blaníkem. A už je tady Hanka. Hani.
1: Přeji vám hezké ráno. U mikrofonu je Hanka Koterová a jsou tu další informace z dopravy. Na Benešovsku čekejte komplikace na D1 a to ve směru do Prahy. U Lokte na 65. kilometru pravý jízdní pruh dálnice zablokovala nehoda kamionu. Popojíždí se v koloně víc než hodinu od 75. kilometru. Další komplikace hlásí D1 ve směru do Prahy. Také na jihu Moravy na 200. kilometru vás zdrží srážka dvou osobáků. Popojíždí se asi 3/4 hodiny od 210. kilometru. A na dálnici D56 směrem na Frýdek Místek u Paskova na 43. kilometru došlo ke srážce dvou osobáků. Tady si postojíte 10 minut. A to je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Stavebniny DEK přináší mega akci 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Její přerušení proplácení části dotací je podle ministra zemědělství Martina Šebestiána prozatím procesním krokem. Šebestián to uvedl v Bruselu na jednání unijních ministrů. Dopravce RegioJet nabírá ve velkém. Rozjíždí největší rozšíření provozu za poslední roky a kvůli tomu hledá stovky nových pracovníků. Poptává hlavně strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také elektromechaniky, dispečery nebo pracovníky prodejních míst. Nová místa vzniknou hlavně v Praze, Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Mnoho nemocnic se stěžuje na nedostatek zdravotních sester. Podle ředitele Strakonické nemocnice Tomáše Fialy jich je dost, jen nejsou správně rozmístěné. Problém je podle něj spíš v kompetencích sestřiček.
6: Všeobecné sestry mají relativně vyšší kompetence, ty praktické jich tolik nemají. Tam bych plédoval za povýšení těch jejich možností provádět některé výkony. U těch všeobecných sester myslím, že bychom jich měli mít ještě více.
5: A to o tolik, aby se dala naplnit všechna zdravotnická i sociální zařízení. Čeští fotbalisté se chystají na Anglii. Na tu narazí ve druhém utkání Ligy národů. Trenér Santi Denia se až dnes rozhodne, kolik změn ještě v sestavě udělá. Záležet bude na tréninku a zdravotním stavu hráčů. Do utkání by mohl nastoupit i kapitán Ladislav Krejčí. Utkání v Edenu začne ve 20:45. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět je tu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu a přeji krásné dobré ráno, 3:30 po 8.
4: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Skvělé ráno, krásné úterý i dnes, tedy 29. září jste si pustili Český Blaník a za chvíli to bude podle vás, tedy písnička na vaše přání. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 83 63 07. Tak co, jakou dáme, českou anebo slovenskou? Je to na vás, těším se na vaše tipy.

0: Skupina Projektil a písnička Zahrada ticha. Posloucháte Český Blaník a za minutu čtvrt na devět.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A je to tady, hrajeme písničku podle vašeho výběru. Tady se píše Milovaný Český Blaníku. Což takhle Valdu a písničku Já vsadil na pár tónů, napsala nám Emilka ze Šestajovic. Bude to pro všechny, co mají jeho písničky rádi, stejně tak jako já. Tak jo, tady je Valdemar Matuška, Já vsadil na pár tónů.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.
0: A tady u nás na Českém Blaníku za chvíli také Michal Penk, písnička O bláznech, anebo Hollywood a skupina Krištof. Hezké ráno.
3: Já.

0: Rádio Český Blaník a Michal Peng s písničkou O bláznech. Přeji vám všem krásné, dobré ráno, pohled na hodiny za 4,5 minuty. Už bude 8:30. Za chvíli se podíváme na počasí dnešního dne, také přidáme výhled na tento týden a pozor, také se podíváme na fotbal už za chvíli tady u nás. A hrát si budeme Marie Rotrovou, Pavla Nováka nebo Terezu Kernlovou a písničku Přísahám. A teď v tuhle chvíli popřeji krásný den a hlavně pohodové ráno. Ať se vám i dnes 29. září všechno daří.
1: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů.

0: aplikaci.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: užijte si pohodový podzim s Blaníkem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsme Český Blaník.
2: Přes pod jsem skákal hrušky krást,

0: Pavel Novák a písnička Úsměv medový, za chvíli Marie Rotrová nebo Petr Zek.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď Jáchym Rogner a informace o počasí toho dnešního dne. Jaký bude?
2: Co se týče počasí dnes během dne, tak bude většinou jasno, pouze v Čechách, tedy zpočátku přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr bude vát zpočátku slabý a během dne převážně mírný, jihovýchodní.
0: Tak díky, vypadá to na krásný den. No konec konců babí léto v plném proudu a to je skvělé.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník. Český.
0: Tahle činnost zataženého nebe. Dneska nehrozí déšť a Marie Rotrová. Ještě jednou hezké ráno, krásný den a buďte s námi dál. Máme 7 minut po půl deváté. Posloucháte Český Blaník.

0: Petr Zek a jeho velká pohodovka. Za chvíli Činasky, Marek Ztracený anebo Michal David a Bláznivá noc. Teď ale míříme do světa kopané. Ano, je to tak, náš fotbalový nároďák právě dnes čeká druhý zápas Ligy národů. V tom prvním naši prohráli v sobotu doma s Chorvatskem 1-2, teď je čeká výběr Anglie. A takhle to vidí náš kapitán Ladislav Krejčí.
1: Tyhle týmy jsou speciální motivací pro každého, protože proti takovýmhle týmům a hráčům nemáte možnost hrát každý týden, nebo máte, ale už jenom na té top úrovni. A pokud se tam chceme dostat, tak je pro nás skvělá příležitost ukázat, že můžeme se porovnává s těmhle týmama motivace každý zápas s národním týmu.
0: Já ještě doplním, že utkání Anglie Česká republika začíná ve 8:45 večer. Tak kluci, do toho a držíme palce. Za chvíli se těší báječná kolegyně Veronika Rážová, já vám mávám a zítra úderem 6. hodiny jsem zase zpět. Mějte se skvěle, užijte úterý.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
3: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kg vepřového bůčku za pouhých 69,90.
4: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kg vepřového bůčku jen za 69,90.
3: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
6: Když mobily?
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
15: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
14: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
15: Dýně si u nás můžete i koupit. Na vaření i podzimní výzdobu.
14: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
15: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Český Blaník.
17: To je Blaníček.

0: ke dnu stoupá.
1: Čtyři hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český.

0: Tak to je Hanka Zagorová, možná jsem zakletá na českém Blaníku. Za pár vteřin už tu bude 9. hodina, teď už je s vámi Veronika Rážová a před námi další české písničky. Třeba jedna od Petra Kotvalda, Kde kdo je dál? Kde kdo je dál, když jsem já dneska s tebou, nesmělej pán. Tančit budeme chtít s Mirajem. Já chci tančit zimou i létem. A Černý brejle nasadí Reddy Kirken. No a jestli budou skutečně potřeba dnes černé, tedy sluneční brýle, tak to vám prozradím právě teď.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: A víte co, klidně si je vemte, protože dnes má být jasno v Čechách až polojasno, jen výjimečně v tuto chvíli ještě mlhy, ale spíš minimálně. Teploty se dnes během dne vyhoupnou na příjemné teploty až 24 stupňů Celsia naměříme. Očekávejte, že i na horách bude krásně kolem 16 stupňů, na Šumavě dokonce 20. Tak užívejte krásný den s českým Blaníkem a s českými písničkami, které máte rádi.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Vydejte se do pradávného světa. Výstava dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice jí zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu a nevyřešeným střetem zájmů premiéra Babiše. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Už dříve řekl, že vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech, každý rok o 2600 až 2900 korun, za 3 roky tedy až o 8700 korun. Český Krumlov se chystá na festival vína, jeho 14. ročník začne 2. října a až do 21. listopadu nabídne více než 25 zážitkových programů, co všechno bude součástí akce ví mluvčí radnice Petra Nestávalová.
9: Degustace, gastronomie, jazz, následovat budou tematické večery s českými i zahraničními víny, vinařskými osobnostmi a špičkovými šéfkuchaři. Tradičním bodem programu potom bude 11. listopadu příjezd svatého Martina na náměstí Svornosti a otevření prvních mladých vín.
8: Festival vína vyvrcholí v Českém Krumlově 21. listopadu zámeckou slavností vína. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii 2. zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. To byly další zprávy, přeju všem hezké dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, teď už je tu pro vás připravený Karel Gott, písnička z roku 1986. Zůstanu svůj na Českém Blaníku. Tak hezké ráno.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Dobré dopoledne, před námi je Pepínovaně, který je náš dobrý známý z Pelgřimovského muzea rekordů a kuriozit, který vám den co den přináší nějaký pěkný kousek a tentokrát to bude rekord běžecký.
3: Chodíte rádi na boso? My jsme do České knihy rekordů zaevidovali pana Tomáše Zahálku, který za 24 hodin dokázal bosý uběhnout vzdálenost 109 km a 459 metrů. Bylo to na asfaltové cestě na okruhu a tenhle jeho výkon jsme zaevidovali do České knihy rekordů.
2: Tak kdybych měla co, tak smekám. To je úžasný rekord, Pepíno, děkujeme. My moc gratulujeme a těšíme se, co nám přineseš zítra.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
2: A teď už jsou tu další písničky, hlavně ty české, které máte rádi. Za chviličku Helena Vondráčková, taky jedna slovenská od Elánu, nebo duet Jiřího Korna a Locky Bílé. Byl bych hřích na Českém blaníku. Tak hezké dopoledne.

0: Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song na českém Blaníku? Za chviličku už bude 9:30 a já vám můžu slíbit nejenom další české písničky, ale taky to, že se budeme věnovat dnešnímu dni. Dnes máme úterý 29. září a svátek má například náš kolega Michal Kluzberský.
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
4: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
5: Český Blaník.

0: Olympik, vlak, co nikde nestaví na českém Blaníku. 9 hodin 48 minut. Dnes máme úterý 29. září. Já už jsem naznačila, že svátek slaví všichni Michalové a Michaelové. Tak všechno nejlepší. No a pojďme se také podívat na velice důležitý fakt, který se týká dnešního dne. A tím je, že dnes si připomínáme Světový den srdce. A připomínáme si nejenom to, že srdce je křehké a musíme se o něj dobře starat, ale i to, že bychom měli dbát na prevenci. A právě proto probíhá napříč Českou republikou spousta preventivních programů, a to takové, které vám například dopomohou k tomu, abyste včas zachytili signály, když s vaším srdcem není něco v pořádku, no, nebo i takové, kde vám změří ty základní ukazatele, které ukážou, že ve většině případů všechno v pořádku je, ale je lepší si to zkusit nechat změřit. Tak například budete mít šanci 3.10. právě u příležitosti toho dnešního svátku srdce si nechat v Praze na Chodově v nákupním centru Westfield změřit základní ukazatele, které budou svědčit o tom, jakou kondici vaše srdíčko má. No ale určitě se podívejte i do lékáren, do různých zdravotnických zařízení, které právě dnes nabízejí mnohé preventivní zákroky zdarma. Tak hlavně, ať je vaše srdce v pořádku, já věřím, že pookřeje například při poslechu českých písniček, které máte rádi, tedy při poslechu českého Blaníku. Už za chviličku vám pošlu třeba Anetu Langerovou a její Vodu živou.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
4: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Jsme Český Blaník.
6: A najdete nás i na síti všech sítí.
5: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
6: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
5: Rádio Český Blaník.

Mám páru, tak právě teď nám dohrává další písnička, česká písnička, kterou máte rádi, tentokrát od Michala Tučného. Já vám můžu slíbit, že taková bude i příští hodina, že ji naplníme samými českými písničkami a dáme si třeba Damien's. Stýská se mi stýská, po nás těšit se ale můžete i na písničku od Karla Zicha Alenka v říši divů. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát mi splnou prašnou cinkou. A o tobě a o mně zaspívá Anna K.

0: To byla jenom ochutnávka toho, co vás tu čeká mezi 10. a 11. a ještě předtím zprávy a taky počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Je to tak týden, dva týdny zpátky, když meteorologové slibovali babí léto až do poloviny října a ono jim to snad vyjde. Dnes nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, většinou polojasná obloha na horách kolem 16, ovšem na Šumavě tepleji až 20 stupňů. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan v zános C a dvěma L. Kapilan vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek při výskytu vší a nit. Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii. Hlavně o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců států, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. Loni Češi odnesli do lékáren rekordních 770 tun léčiv, vytřídili téměř o 20 tun více než rok dříve. Část léčiv ale stále končí v běžném odpadu. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu proto připomíná projekt Nevyhazuj léky. Jak léky třídit, říká manažerka asociace Lenka Hýbl.
6: Stačí si zapamatovat 3 kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit. Ideálně každého půl roku si projděte domácí lékárničku a nezapomeňte přitom ani na své rodiče nebo prarodiče. Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny.
5: Lékárna je pak zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci. No a hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Celkem je v nejvyšší soutěži na programu 6 zápasů. To byly další zprávy, přeju všem hezké dopoledne.
4: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 10:05, krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová a před námi už jsou Iveta Bartošová, Viktor Sodoma a nebo určitě už víte, Heidi Janku, Když se načenčám na Českém Blaníku.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Damien's. Stýská se mi na Českém Blaníku. 10 hodin, 19 minut k tomu. A my se teď společně vydáme do Plzně. V tamních Malesicích totiž začíná stavba samoobslužného gondolového mostu přes řeku Mži. Zhruba 40 metrů dlouhá konstrukce propojí cyklostezky z Plzně směrem na západ na město Touškov a Bděněves. Podrobnosti dodá náměstek primátora pro dopravu a starosta městského obvodu Malesice Aleš Tolár.
1: To řešení je zároveň i atrakce pro výletníky, že se vlastní silou dostanou z jednoho břehu řeky Mže na druhý. Je to nějakých 40 metrů dlouhá konstrukce, betonový nosník, na kterým je zavěšen koš, do něj vstoupí maximálně dvě osoby a dvě kola a vlastní silou pomocí pedálů se dostanou z jednoho břehu na druhý.
0: To je ale praktické řešení, tak držíme palce, ať to všechno klapne tak, jak má a ať tento samoobslužný gondolový most dobře slouží. Před námi už jsou další české písničky. Za chviličku Anna K., Karel Zich a ještě předtím Honza Nedvěd. Pod starou horou na Českém Blaníku. Tak hezký poslech.

0: Rádio Český Blaník.
1: Telegram s adresou svět,

Blaníku, Anaka, o tobě i o mně. No a já bych vás ráda upozornila na to, že se například na našem Instagramu nebo i na Facebooku dozvíte, kdo z těch, které si tady hrajeme, se ne narodil, ale velkou část života prožil v Liberci. A nejen to. Určitě na našem Instagramu a na našem Facebooku najdete spoustu věcí, které vás poučí, pobaví a zaujmou, protože se tam věnujeme těm, které si tady hrajeme, písničkám, které si tady hrajeme, dozvíte celé co o jejich historii a taky perličky ze zákulisí. Tak se na to podívejte. Instagram i Facebook Český Blaník to jistí. A nezapomeňte nás odebírat.

0: A poslyšte, čo pro vás mám písničku na přání. Je to tak, vy si můžete vybrat písničku, já vám ji zahraju. A je to velice jednoduché. Na číslo 720 836 307 mi napište, která to bude. Napište, pro koho ji budeme hrát, proč ji pro toho dotyčného budeme hrát a klidně můžete si ji nechat zahrát i sami pro sebe. Opravdu vaší fantazii se meze nekladou a můžete mi to buď napsat, tedy klasickou SMS-kou, anebo využijte WhatsAppovou aplikaci, kde mi to můžete nejenom napsat, ale taky nahrát jako hlasovou zprávu. Tu já pak můžu krásně pustit do vysílání a věřte tomu, že určitě to bude mít velký úspěch. Tak vybírejte, pište 720 83 63 07, to je to správné číslo a já ještě prozradím, že písnička na přání to bude za půl hodiny.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
1: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Písnička na přání.
9: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
8: Písnička na přání na Českém Blaníku.

0: Tak to byl Petr Muk, Stoupám ti do hlavy na Českém Blaníku. Za chvíli už to bude písnička na vaše přání 728 36 307. Tak to je to kouzelné číslo, které vám ji dopřeje. No a před námi jsou další české písničky, které jsme pro vás vybrali my. Tak třeba jedna od Lucky Vondráčkové. Bude tu i Zatmění Leony Machálkové. A otevřeme i Okno mé lásky spolu s kapelou Olympic. Otevřené okno mám i já tady ve studiu, protože venku je krásně, tak se pojďme podívat na to, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Nad Prahou nám svítí sluníčko a mělo by to tak být napříč celou Českou republikou. Dnes většinou jasno nebo polojasno s příjemnými teplotami, které ukážou až 24 stupňů nad nulou. Pokud jste zvědaví na to, jaké počasí nás čeká zítra, tak očekávejte nejdřív v noci ochlazení na 12 až 7. Zítra přes den ovšem opět krásný den, 20 až 24 stupňů, většinou bude jasno. Ráno jen pozor, opatrně, zvlášť pokud se dáte za volant, protože místy se mohou vyskytnout mlhy. Za chvilku už tu budou zprávy a pak další české písničky na Českém Blaníku.
2: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
3: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Příjemné úterní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Poslanci budou dnes odpoledne hlasovat o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Opozice kabinet kritizuje kvůli vysokému schodku plánovaného rozpočtu, střetu zájmů premiéra Babiše a útokům na některé instituce. Vláda má ale ve sněmovně dostatek hlasů a druhý pokus o její svržení by tak měla ustát. Loni Češi odnesli do lékáren rekordních 770 tun léčiv. Vytřídili skoro o 20 tun více než o rok dříve. Část léčiv ale stále končí v běžném odpadu. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu proto připomíná projekt Nevyhazuj léky. Jak léky třídit, říká manažerka asociace Lenka Hýbl.
1: Stačí si zapamatovat tři kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit. Ideálně každého půl roku si projděte domácí lékárničku a nezapomeňte přitom ani na své rodiče nebo prarodiče. Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny.
0: Lékárna je pak zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Američané se stále častěji radí s umělou inteligencí i o náboženských otázkách. Například 13% respondentů uvedlo, že si nechalo od aplikací používajících AI vygenerovat modlitby. Rozsah využití AI pro náboženské účely považují americká média za překvapivě vysoký. Nový ročník NHL odstartuje v noci na středu 5 zápasy. Stanleyův pohár obhajuje Carolina, která ve finále minulé sezóny porazila Vegas. Mezi favority patří také Florida nebo Colorado, nejlepší tým loňské základní části. Kanadské kluby čekají na Stanley Cup už 34 let. Naposledy ho v roce 1993 získal Montreal. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové úterý.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník, krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová a posílám vám Evu Farnou. Mám boky jako skříň.
5: Mám prostě

0: Český baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Krásné dopoledne, 11 hodin a 15 minut k tomu a je tu čas na písničku na přání, což znamená, že na číslo 728-363-07 posíláte svá přáníčka a své prosby, jakou písničku byste rádi slyšeli. A tentokrát budeme hrát pro Martina, který napsal, že by chtěl nechat zahrát písničku pro sebe, protože má za sebou propracovaný víkend, zatímco celá jeho rodina si užívala volna. Takže prý jen a jen pro něj máme zahrát Katalu Krištof písničku Plán. Tak Martine, já vám přeju, ať doufám, že si u téhle písničky máte taky možnost odpočinout. Děkujeme, že nás posloucháte, děkujeme za výběr, no a snad ten příští sváteční den už bude u vás nepracovní.
1: Písnička

0: Člověk by to ani netipnul, že tahle písnička od Vašo Patejdla pochází z roku 1987. Vyšla tehdy na albu Love na City. Tak já doufám, že jste spokojeni s voňavkami děvčat, no a že budete spokojeni i s dalšími českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku vám nabídnu Okno mé lásky, tedy kapelu Olympic, a bude tu i Petra Černocká.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
1: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Užijte si pestrý říjen v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Přijďte se pobavit na kultovní komedii Lordi, Hrabalovy postřižiny nebo koncert legendárního Dalibora Jandy. Pro nejmenší máme připravené veselé představení Lucka ze školky. Zajistěte si své vstupenky včas na kdojoso.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů. V přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a z

0: Posloucháte Český Bleník, tohle byla Lucie Bílá, Tichý déšť. Pokud byste si náhodou udělali výlet do Dvorák v Králové, tak potom vězte, že tam mají velkou událost. Safari Park Dvůr Králové totiž oznámil, že se tam narodila další samička žirafy Rothschildovy. Podle ředitele je park nejúspěšnějším chovatelem žiraf mimo Afriku a jeho zvířata dnes žijí v zoo po celém světě. Takže já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč tam zajít. Jinak samozřejmě ve Dvoře Králové je slavná zoologická zahrada, která čítá spousty zvířátek napříč všemi kontinenty a všem se tam daří. Takže pokud máte chuť udělat si třeba hezký výlet s celou rodinou, tak určitě nejenom děti to ocení. Tak to byl jeden takový malý tip na výlet, no a před námi tip na to, co byste měli dělat právě teď. No poslouchat Český Blaník. Za chviličku tu budou Superstar 2009 a nebo taky Sagvantofy.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Puf, puf, mňau.
6: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
8: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehení řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.

0: Tak to byl Jiří Schellinger na Českém Blaníku. Já doufám, že zůstanete naladěni na té správné vlně, tedy na našich vlnách, a budete poslouchat i dál české písničky, které máte rádi, protože vás tu čeká třeba Dlouhá noc. Těšit se ale můžete i na Dalibora Jandu. A bude tu i létat Chmíří Pampelišek s kapelou Slza. Mám v hlavě hlasotál, mi připomíná těšek dny, kdy umrázku. Kratcem ti tulipány, zázrak se ty mě stál, svět ještě nebyl klišek. Máme tu pravé poledne, 12. hodina právě odbíjí a my si dáme počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Nutno říct, že svatý Petr tedy na nás skutečně myslí a dělá dobře, protože počasí venku je nádherné. Místy naměříte až 24 stupňů, navíc nám svítí sluníčko a pozor, zítra to bude stejné. Naměříme 24 stupňů Celsia většinou s polojasnou oblohou. Pokud vyrážíte do vyšších poloh někam nahory, tak tam se dočkáte 16 stupňů, jen na Šumavě je tepleji, tam bude kolem 20. Tak zůstávejte s Českým Blaníkem. Hezký poslech.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
3: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
2: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.

0: Pohodové úterní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ve středu bude v Česku pořádně foukat. Nejsilnější vítr udeří na severu země, kde můžou nárazy na horách dosahovat až kolem 100 km v hodině. Silnější porojvy se ale objeví také na českomoravské vrchovině. Vítr začne slábnout během čtvrtka. Česko čekají komunální a senátní volby. Už 9. a 10. října budou lidé rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a ve 27 obvodech také o senátorech. Největší výběr kandidátů budou mít voliči v komunálních volbách, pokračuje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
1: Více než 190 tisíc kandidátů a kandidátek, což je zhruba o 5 tisíc méně než při posledních komunálních volbách v roce 2022. Historicky vůbec nejvyšší zájem o aktivní účast ve volbách byl v roce 2014, kdy o zastupitelské mandáty usilovalo téměř 233,5 tisíce kandidátů.
0: Pro senátní volby se zaregistrovalo celkem 154 kandidátů, 120 mužů a 34 žen. Útok žáka na základní škole ve slovenské obci Staškov u Čadce si vyžádal lidský život. Bodným zraněním podlehla jedna z napadených učitelek. Zraněná byla také jedna dívka a ještě jedna učitelka. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Na místo se teď sjíždějí zástupci vlády. Českou fotbalovou 21 čeká klíčový zápas kvalifikace o mistrovství Evropy. Ve středu od 18 hodin přivítá v Hradci Králové Bulharsko, před kterým drží druhé místo ve skupině o jediný bod. Pokud Lvíčata vyhrají, zajistí si už před závěrečným duelem v Portugalsku účast v listopadové baráži. To byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník, 12 hodin 4 minuty k tomu a před námi je Helena Vondráčková, Iveta Bartošová s Karlem Gottem a nebo Petr Rezek a Přátelství. Tak já vám přeji pohodový poslech.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Dlouhá noc Heleny Vondráčkové na Českém Blaníku, 12 hodin a 15 minut k tomu. A my se teď společně vydáme do Jemnice na Třebíčsku. Tam totiž mají nové muzeum železnice. Je sice malé, ale povedlo se. Oslavuje 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. A podrobnosti už pro nás má předseda Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil.
1: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. A je tady jednak stůl pana Tichého, pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice, než byla přednostenská služba zde zrušena, a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
0: Tak to je krásné, my moc děkujeme a já ještě doplním, že nové mini muzeum bude přístupné vždy, když na nádraží dorazí víkendový výletní vlak. Vlak vypravovaný při mimořádných příležitostech anebo po dohodě s jemnickým infocentrem. Tak věřme tomu, že to bude co nejčastěji. Teď už tu pro vás mám další české písničky a tak si můžete užít už za pár okamžiků třeba skupinu Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, Slzu anebo Dalibora Jandu. Vchází bez vyzvání na Českém Blaníku.

0: Kapela Karamel, která vznikla v Praze v roce 1981 a tohle byl jeden z nejslavnějších hitů. Přízrak 7B. Za chviličku nepřijde přízrak, ale Michal Krusberský. Ten s vámi bude trávit celé odpoledne, ale my toho spolu ještě spoustu stihneme. Třeba za chviličku Katapulty, Petru Janů a nebo Divokýho Byla.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
2: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
3: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
2: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie.

0: stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
1: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
3: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Petr Nač, jsme svoji na Českém Blaníku, 12 hodin 46 minut k tomu a já už tady mám Michala Krusberského, ahoj.
1: Ahoj, tak my svoji teda nejsme,
0: no
1: ale tak trošku k sobě patříme tady, že jo.
0: No. Patříme, no a Michale, ty máš hlavně dneska svátek,
1: no jo,
0: tak
1: je
0: já
1: to
0: ti přeju krásný sváteční den.
1: Děkuju.
0: Já doufám, že posluchači třeba si na tebe vzpomenou při písničce Na přání.
1: No, jsem
0: zvědav. Jakou bys třeba rád, co, kdyby bylo na tobě?
1: Pff, těch by bylo, hele. To nebudu ani
0: říkat.
1: No tak říkat.
0: Každá udělá radost.
1: No přesně.
0: Když
1: přesně.
0: Bude pro tebe, no. Prostě to udělá radost. Mě jenom zajímalo, protože já znám docela dost Michalů a zjistila jsem, že jméno Michal, představ si to, je 17. nejčastější křestní jméno v České republice.
1: No, a víš, co znamená, hele?
0: Co znamená?
1: No.
0: Znamená bohu podobný.
1: No, čili no. Jsem prostě takový božský tady.
0: Jsi boží. Já když se na tebe koukám, teď já ti to vždycky říkám. No a ještě bych chtěla doplnit, že průměrný věk Michalů je 33 let.
1: Tak se
0: jsou
1: hodí,
0: to mladíci prostě. No. A dohromady, a víš, kolik vás je? 123 324.
1: Pánečko, to bude dneska oslav, vidíš to.
0: Tak když uslyšíte někde bouchat špunty, rozhodně to bude nějaký Michal. No a když uslyšíte české písničky, tak je to Český Blaník. Takže ano. Zůstávejte na vlně a za chviličku Michal David nebo Michaela Pávová. Takže samý Michalové
1: no
0: dneska.
1: No jo, dneska to tady máme.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
2: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

0: Hned ze startu hodiny jsme si dali kapelu Krištof a Rubikon a po 13. taky jedna pohodová Levandulová.
1: Budeš má.
0: Ano, Hanka Hegerová a Petr Hapka a bude i Kabát a Bára. A ještě nás Maruška Rotrová s Pavlem Bobkem budou nabádat, abychom si s tím bláznem nic nezačínali. A budou i další české písničky, které máte rádi. Po 13. hodině pokračujeme.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90. Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90. Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Za volantem
7: s českým blaníkem.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D11 je za sjezdem na Poděbrady směrem na Prahu stále zavřená kvůli nehodě na 39. kilometru. Odklon dopravy provádí policie na 42. a na objízdných trasách jsou dlouhé kolony. Zdržíte se asi hodinu. Provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D7 od Slaného u letiště. Kvůli omezení tam necháte 20 minut. A 20 minut ztratíte také na trase Vyškov Brno mezi 231. až 196. kilometrem. Nákladní auta nechají v tomto úseku víc než hodinu. Snížit rychlost doporučujeme na dálnici D6 na 149. kilometru ve směru na Karlovy Vary, kde stojí porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Počasí na českém blaníku.
0: Přátelé, babí léto je tady. Dneska máme slunečno a zítra to bude hodně podobné. Opět jasná obloha v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku polojasno a ráno pozor na mlhy. Teploty ale povyskočí na příjemných 20 až 24 stupňů a na horách kolem 16. Jen na Šumavě bude tepleji, tam naměříme až 20 stupňů. A teď už Vladan Hýl a další zprávy.
6: Zprávy na českém blaníku.
9: Hezké úterní odpoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Vláda řeší výrazné propouštění ve státní správě. Podle Seznam zpráv chce premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu vlády Tinde Barta snížit počet zaměstnanců ministerstev a dalších státních institucí o 10%. A to už od ledna. Někteří ministři se proti rychlému škrtání postavili a požadují více času i analýzu dopadů. Nehod na elektrokoloběžkách v Česku přibývá. Jen za první polovinu letošního roku při nich zemřeli 3 lidé. Jaká pravidla dodržovat pro bezpečnou jízdu, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Jezdit při pravém okraji vozovky. Pokud je na silnici vyznačen cyklokruh, tak by ho měli užít. Nesmí jezdit ani vedle sebe. Do 18 let je povinná ochranná přilba. Nesmí jezdit pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
9: Povinnou výbavou koloběžky je bílá odrazka vepředu, oranžové z boku a červená vzadu. Kyjev dneska v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku. Zasaženo bylo několik budov. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského škody utrpěla železniční i datová infrastruktura v hlavním městě. Zásahy civilních objektů hlásí také úřady z dalších oblastí Ukrajiny. České hokejistky čeká v tomto týdnu druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Naše hráčky se od středy představí v Lahti, kde se na druhé akci seriálu Eurohockey Tour postupně utkají s Finskem, Švédskem a Švýcarskem. Tolik nejnovější zprávy, přejeme pohodové odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Nic na plat, přátelé, prodloužený víkend je za námi. Dneska jsme ráno museli vstávat do práce, tak doufám, že už teď jste se dostali do normálu a my vám dál budeme hrát české písničky, které máte rádi, abychom vás udrželi v dobré náladě. A hned teď Hanka Hegerová a Petr Habka a Michal je s vámi.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: Pepa Vojtek, kapela Kabát a jejich Divá bára. My se teď podíváme na jednoho divokého tygra, protože Brno, respektive tamní zoologická zahrada, má od soboty nového tygra, konkrétně tygra sumaterského, který dorazil ze německé zoologické zahrady. A kdy ho poprvé budeme moci vidět, tak to nám teď prozradí mluvčí zahrady Jan Bedřich.
1: Cestu zvládl velmi dobře a také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi a jeho chování. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci. Venkovní expozice se podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený.
0: No dobře, tak my si teda počkáme. Každopádně bez tygra sumaterského byla brněnská zoologická zahrada od loňského prosince, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satu. Tak držíme palce tomuto novému samci, ať se mu daří o něco lépe. A vám posílám další české písničky. Maruška Rotrová za chvíli, ale ze všeho nejdřív Petr Spálený. Trápím se, trápím.
2: Rádio Český Blaník.

0: Stará pravda, o které teď zpívala Marie Rotrová, také Pavel Bobek. S tím bláznem si nic nezačínej. Kolikrát jste to možná, milé dámy, slyšeli od svých maminek, abyste si toho vašeho přítele nebrali. Každopádně my se budeme dál věnovat českým písničkám. Činasky budou za chvíli a taky Lucka Bílá a její Fénix. Tak pohodové úterní odpoledne.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
2: Yes, sir!
1: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
2: Yes, sir!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Rádio Český Blaník.
4: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
3: Ty nejhezčí, které znáte.
4: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
3: i dobré zprávy. Český Blaník.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník.

0: Tak tohle byl Martin Maxa na jeho Ráno v ulicích. My už máme úterní odpoledne a přátelé, je tomu 139 let, co v Roudnici nad Labem se hrál první fotbalový zápas u nás. No, fotbaloví nadšenci, tak dneska byste mohli taky slavit. No a před 58 lety v tehdejším Československu byl zaveden 5denní pracovní týden. Díky za to, že už nemusíme do práce každou sobotu povinně. Za chvíli od nás další české písničky. Těšte se na Helenu Vondráčkovou a Jirku Korna a taky bude Aleš Brychta a Barák na odstřel.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: Na kterých jsme vyrobili.

0: My zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.

0: Marek Ztracený na českém Blaníku a písnička Ta bílá ti sluší. Řekl bych, že to mohla být taková hymna všech párů, které se právě o víkendu vzali. Jo, měli svatbu a věřím tomu, že ta bílá slušela nejenom všem nevěstám, ale možná, že i některým ženichům. Za chvíli pokračujeme dál a těšit se můžete na Spirituál Quintet. Za svou pravdou stát a taky Ilona Čáková bude. A nabídnu ještě Karla Gotta. To musím zvládnout sám. Tak, Kájo, musíme to zvládnout a proto i dál hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Už víš, co máš s tím ramenem?
4: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
3: Takže musíš zase někam jinam.
4: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
3: To bych taky potřeboval.
4: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
6: Za volantem.
7: Českým Blaníkem.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D11 ve směru na Prahu je stále zavřená kvůli vážné nehodě na 39. kilometru. Odklon dopravy na 42. a na objízdných trasách jsou dlouhé kolony, zdržení je asi hodinu. Provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D7 od Slaného u letiště. Kvůli omezení tam necháte v koloně 20 minut. Řidiči osobních aut ztratí 20 minut také na trase Vyškov Brno mezi 231. až 196. kilometrem. Nákladní auta to mají na hodinu. Na příjezdu po D2 do Brna od Bratislavy na prvním kilometru bourala dvě auta a blokovaný je jeden pruh. Tady má kolona 2 kilometry. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Počasí na českém Blaníku.
0: A já ještě přidám meteorologické informace. I zítra nás čeká krásný podzimní den s jasnou oblohou v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku bude polojasno a ráno počítejte s mlhami. Teploty velmi příjemné, 20 až 24, na horách kolem 16 a na Šumavě naměříme až 20 stupňů Celsia. Teď Vladan Hýl a další odpolední zprávy.
6: Zprávy na českém Blaníku.
9: Příjemné úterní odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Součástí říjnových komunálních voleb bude 19 místních referend o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé obcí budou rozhodovat až o 1,80 nových turbínách, které by více než zdvojnásobily současnou kapacitu větrné energie v Česku a mohly zásobovat elektřinou zhruba 400 000 domácností. Roste zájem o dovolenou v exotice, zejména během podzimních a zimních měsíců. Češi cestují nejen za teplem, ale poznáním, sportem nebo adrenalinovými zážitky. Velmi populární destinace začaly ale postupně zpřísňovat vstupní podmínky. Co a kde se změnilo, říká ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
10: Od letošního 15. září Thajsko zkrátilo bezvízový pobyt českých turistů z původních 60 na 30 dní. Cestující musí před příjezdem také vyplnit elektronickou příjezdovou kartu. Maledivy od 1. října rozšiřují 17% zdanění turistických služeb také na některé služby prodávané zahraničními cestovními kancelářemi a platformami.
9: A třeba Vietnam v dubnu spustil pilotní systém elektronické předpříletové registrace zahraničních cestujících. Američané se stále častěji s umělou inteligencí radí i o náboženských otázkách. Například 13% respondentů uvedlo, že si nechalo od aplikací používajících AI vygenerovat modlitby. Rozsah využití AI pro náboženské účely považují americká média za překvapivě vysoký. Nový ročník NHL odstartuje v noci na středu 5 zápasy. Stanleyův pohár obhajuje Carolina, která ve finále minulé sezóny porazila Vegas. Mezi favority patří také Florida nebo Colorado, nejlepší tým loňské základní části. Kanadské kluby čekají na Stanley Cup už 34 let. Naposledy ho v roce 1993 získal Montreal. Tolik nejnovější zprávy, přejeme pohodové úterý.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, krásný den, 4 minutky po 14. hodině. V téhle hodině nás čeká samozřejmě další domácí rekord, ale taky vám připomeneme, že dneska máme Světový den srdce a k tomu si budeme hrát za chvíli Petra Muka a teď jsou tady Spiritual Quintet. Michal Krusberský vás zdraví, hezký den.

0: Letně naladěná Ilona Čáková, Lajsla Bonita, 14 minut po 14. hodině. A dneska, kromě toho, že mám svátek, tak je takové také světový den srdce a my pro vás máme další zajímavé povídání, a to na našem webu, kde si můžete poslechnout celý rozhovor s kardioložkou, primářkou, paní profesorkou Jitkou Mlíkovou Seidlerovou. Mimo jiné o tom, proč je důležité si den srdce právě připomínat.
1: Důvodem je to, že nejvíce lidí u nás umírá na onemocnění kardiovaskulárního systému. Většina lidí na 60 let už má závažnou kardiovaskulární komplikaci. 80% ale těch komplikací je preventabilních, takže my víme, že jsme schopni zabránit spoustě věcí, jenom je potřeba o tom vědět a včas reagovat.
0: Tak, kdybyste si celý ten rozhovor chtěli poslechnout, tak zaměřte na naše webové stránky radioblaník.cz, kde ho naleznete v sekci podcasty. A teď už hrajeme Karel Zich. Tak si ho dáme a já vám přeju dobré odpoledne.
2: Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést.

0: Moonlight Shadow v originále, tohle bylo ovšem Bílý měsíc Míši Linkové. A když už jsme u toho měsíce, tak je pravda, že o víkendu měsíc svítil opravdu velmi silně. My jsme se tady při střídání s kolegyní Veronikou hádali o tom, kdo vyfotil ten víkendový měsíc lépe na mobil. Museli jsme konstatovat, že ani u jednoho to nevypadalo tak dobře jako v reálu. Tak doufám, že jste si to užili. No a za chvíli u nás další domácí rekord a taky bude krejčí od Standy Hloška a nebo kapela Krištof. Za malý okamžik.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yeso!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
4: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
5: Rádio Česká.

0: písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: kapela Kex na českém Blaníku a taky jejich človíček a my vám teď jednoho šikovného človíčka představíme.
1: Co Čech, to rekord.
0: A nebudu to já, ale Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit, tak koho tady dneska, Pepo, máme?
2: Chodíte rádi na boso? My jsme do České knihy rekordů zaevidovali pana Tomáše Zahálku, který za 24 hodin dokázal bosý uběhnout vzdálenost 109 km a 459 metrů. Bylo to na asfaltové cestě na okruhu a tenhle jeho výkon jsme zaevidovali do České knihy rekordů.
0: No, tak klobouk dolů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: A za chvíli brontosauři a také Věrka Špinarová.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
4: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
3: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
4: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
5: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
6: Šoproku na heuréce, to už víme přece.
5: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
7: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
10: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
11: Rádio Český Blaník.

0: Tak tohle byl Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Já jsem zrovna dneska četl příspěvek o tom, jak jedna manželka ve Velké Británii tak žárlí na svého manžela, že normálně pokaždé, co přijde z práce, tak se musí chudák chlap podrobit detektoru lži, jestli náhodou v pracovní době někde nezahýbal. No řeknu vám, nevím, jak dlouho bych to asi vydržel. Každopádně v příští hodince u nás vysloveně dámská jízda. Helena Vondráčková bude.
1: Ty se ptáš, co já?
0: Také vám nabídnu Hanu Zagorovou. Dáme si písničku Byl to víc, než přítel můj. A ještě Maria Rotrová a Jirka Bartoška. A tak je klíč pro štěstí. Jste s českým Blaníkem, kde vám i po 15. budeme hrát české písničky, které máte rádi.
2: Ani hnout, máme tu případ.
3: Ségra, co se stalo?
2: Po celé chodbě jsou šlépoty.
4: Tak kdo si neočistil boty?
3: Já si je neočistil.
5: No, já taky ne.
2: Já vlastně taky ne.
4: A proč?
2: Protože nemáme pořádnou rohošku.
5: Jo, to by mohlo být ono.
2: Takže případ vyřešen.
6: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
7: Otři nožku o rohošku.
6: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
10: Českým Blaníkem.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 50 minut necháte na příjezdu do Prahy po D1 od Brna mezi 30. až 23. kilometrem, kde v omezení havaroval kamion. Projedou jen osobní auta, pro nákladní je dálnice stále zavřená. Kvůli tomu se zdržíte i v opačném směru od Všechrom 15. kilometr půl hodiny. Dálnice D11 ve směru na Prahu je stále zavřená kvůli nehodě na 39. kilometru, odklon dopravy je na 42. a na objízdných trasách jsou dlouhé kolony, zdržení je asi hodinu. A postojíte si i na D2 od Bratislavy na Brno, kde na prvním kilometru boural náklaďák s dodávkou. Šťastnou cestu.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska nám krásně svítí sluníčko. Jak to bude vypadat zítra? Opět bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku polojasno a ráno musíme počítat s mlhami. Teploty 20 až 24, na horách rtuť teploměru povyskočí na 16, na Šumavě dokonce až na 20 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřek a co se děje teď, to ví Eliška Botrubová.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Policisté, hasiči, celníci a příslušníci vězenské služby dostanou přidáno. Platy jim v příštích 3 letech stoupnou každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Po jednání s odbory to uvedl ministr vnitra Metnar. Jeho rezort chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 tisíc. Úřady letos evidují 31 podezření na zdravotní potíže z kojeneckého mléka. Potvrzené jsou 4 případy. Ve sněmovně to uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu. Problémy jsou ale v koordinaci a komunikaci. Výrobci informovali o stahování prvních šarží výživy loni v prosinci. České úřady ale veřejnost varovaly o měsíc později. Přírodní památce Mokřad u Rondelu v Havířově by se už v příštím roce mohlo prohánět stádo praturů a exmorských koní. Zvířata by pomáhala s přirozenou péčí o krajinu. Pokračuje vedoucí územního rozvoje Lucie Skulová.
12: Potřebujeme danou lokalitu udržovat proto, abychom zachovali její biodiverzitu, zejména pro obojživelníky, kteří jsou tam chráněným druhem, a do budoucna v podstatě vytvořit přírodní řešení, které tu údržbu bude provádět v podstatě úplně samo.
11: Domov by tu měly najít 3 pratuři a 3 koně. Korunovační klenoty jsou zpátky v korunní komoře ve svatovícké katedrále. Zpátky je uložilo 7 klíčníků. Během výstavy se klenoty ve Vladislavském sále prohlédlo více než 36,5 tisíce lidí. Tolik zprávy, pěkný den.
10: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.
0: Tak jste to slyšeli, korunovační klenoty zase tak minimálně rok neuvidíme, ale co rozhodně uslyšíme už v téhleté hodince, tak to jsou tři ve tři, tři písničky na stejné téma. No a taky, přátelé, vás musíme pozvat na druhý zápas Ligy národů. Podrobnosti za chvíli a k tomu české písničky, které máte rádi. Slíbil jsem Hanku Zagorovou, ta bude za chvíli taky kapela Jelen a Magdaléna a ze všeho nejdřív Helena Vondráčková. A ty se ptáš, co já? Tak já, čili Michal Krusberský, vám přeju pohodové odpoledne a ať se daří.
13: To už bude rok.

0: to víc než přítel můj. A taky Hanka Zagorová, která dospívala skoro 15 minut po 15. hodině.
1: Radio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ano, a to je taky čas na 3 písničky, které mají něco společného. Přátelé, já už jsem vám několikrát do vysílání říkal, že v Teplicích před pár týdny vznikal film, který se zaměřuje na okolnosti vzniku písničky Karla Kryla, písničky Anděl, která vyšla v roce 69 na debutovém albu Bratříčku Zavírej vrátka. A tak jsme se tím Andělem dneska nechali inspirovat a dáme si 3 z Andílky. Karel Kryl tedy hned ze startu hodiny, pak budou i Vanastovky a Andělé a do třetice Miraj a Anděl. Čili, jak vidíte, různé žánry, různá období, tak věřím, že si každý najde toho svého Andílka. Ať ochraňuje i vás, zdravíme z Českého Blaníku.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Ano, tři andělé zazněli teď u nás na Českém Blaníku, poslední kapela Mirai. No a my už za chvíli budeme poslouchat třeba Michala Tučného o tom, jak tajně cvičí, což je docela aktuální. A taky bude Maria Rotrová, Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí. A za chvíli vás taky pozveme na další fotbalové utkání. Počkejte si na to.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan v zánosce a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme

0: Hrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
9: Radio Český Blaník.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

0: To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?
1: Znáš každý chrám.
0: O jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se na chvíli taky zastavíme. Náš fotbalový nároďák dneska čeká druhý zápas Ligy národů. V tom prvním naši prohráli doma s Chorvatskem 1-2 a teď je čeká výběr Anglie. Takhle to vidí náš kapitán Ladislav Krejčí.
1: Tyhle týmy jsou speciální motivací pro každýho, protože proti takovýmhle týmům a hráčům nemáte možnost hrát každý týden, nebo máte, ale už jenom na té top úrovni, a pokud se tam chceme dostat, tak je pro nás skvělá příležitost ukázat, že můžeme se porovnávat s těmhle týmama. Motivace každý zápas národním týmu.
0: No, tak já jenom snad dodám, že utkání Anglie Česko začne ve 8:45. Budeme fandit a rozhodně budeme koukat. Vám ale budeme hrát Žentour a také Pavla Vítka a modlitbu za malý okamžik.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Užijte si pestrý říjen v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Přijďte se pobavit na kultovní komedii Lordi, Hrabalovi Postřižiny nebo koncert legendárního Dalibora Jandy. Pro nejmenší máme připravené veselé představení Lucka ze školky. Zajistěte si své vstupenky včas na kdojoso.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10%.

0: Tak to byl Vašek Lebeda alias Voxel a jeho Trip. Mimochodem, Vašek teď nejenom, že zpívá, ale hlavně je z něho parfumér, který parfémy nejenom míchá, ale taky hodnotí a vydává o tom spoustu informací na svých sociálních sítích, tak schválně mrkněte. Za chvíli Věrka Martinová Až na vrcholky hor.
1: Až na vrcholky hor.
0: A taky na sladce omámí Helena Vondráčková. A ještě budou Bratři od kapely Opět Radeček.
2: Nemáme to za pár.
0: A samozřejmě další české písničky, které máte rádi.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Za volantem.
9: S českým Glaníkem.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda dvou kamionů na 49. kilometru zavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Poslední volný sjezd je exitem 62 Rokycany. Pozor dejte na příjezdu do Prahy po D1 od Brna, kde na 24.5. kilometru bouralo osobní auto s nákladním a karavanem a přerušovaná kolona se táhne od 43. kilometru. Na dálnici D6 na 20. kilometru směrem na Karlovy Vary jsou v sobě dvě auta, ale tady je zdržení minimální. A ještě se podíváme na D10 na 42. kilometr ve směru do Turnova, kde bourala dvě auta. Kolona měří přes 2 kilometry a necháte v ní 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
9: Počasí na českém Blaníku.
0: No a k dobré náladě přispěje i to počasí. Dneska máme sluníčko na obloze a zítra bude taktéž. Bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku polojasno. A ráno pozor na mlhy, pokud vyrážíte brzy autem někam. Teploty 20 až 24, na horách kolem 16, jen na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Teď Eliška Votrubová a další zprávy.
8: Zprávy na českém Blaníku.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Extrémní počasí letos českým zelenářům způsobilo škody za zatím 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Na vině jsou jarní mrazy a v létě pak pole zasáhlo krupobytí a přívalové srážky. Značné škody pěstitelům napáchalo taky sucho v kombinaci s vedrem. Policie prověřuje kontaminaci vody olovem v oblasti Odolena voda u Prahy. A to pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřování podle policie potrvá nejméně několik týdnů. Zásadní při něm budou odborná vyjádření, analýzy a taky určení zdroje kontaminace. Zanedbaná místa ve městech dostávají nové využití. V České Lípě chce radnice proměnit škvárové hřiště v Havlíčkově ulici v odpočinkový areál pro všechny generace. Co všechno je v plánu, ví mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
11: Areál rozdělili architekti do několika zón. Důraz bude při budování parku kladen na kvalitní materiály, mobiliář, zeleň, příjemnou atmosféru a bezpečnost. Připravujeme teď projektovou dokumentaci na vybudování první části areálu, která bude zahrnovat dětské hřiště a kavárnu.
10: Stavební práce by měly odstartovat v příštím roce. Hokejisté Třince budou v 6. kole extraligy hájit neporazitelnost a taky první místo v tabulce. Oceláři přivítají na domácím ledě Kladenské Rytíře. Doma se představí i Pardubice, které vyzvou České Budějovice. Pražskou Spartu pak čeká druhý zápas ve dvou dnech. Po včerejší prohře si bude chtít spravit chuť v Hradci Králové. Tolik zprávy, hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A pokud už fičíte z práce, tak dobře dojeďte, doma si trošku odpočiňte a my vám k tomu odpočinku posíláme další české písničky. Věrka Martinová hned teď a Michal je s vámi.

0: Helena Vondráčková vám možná dodala dostatek dobré nálady, protože sladké mámení máme všichni rádi. I teď 14 minut po 16. a jdeme se věnovat písničce dnešního dne.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: A dneska to bude kapela Flamengo a Karel Kahovec a jeho Paní v černém. Jak to tehdy bylo s tou písničkou?
2: Paní v černém v první řadě... Tím končíme vždycky náš koncert. Jak s George and Beethoven, tak s Beatles Revival vždycky na konci Paní v černém. A to tež dámy se ptají, jestli bude Paní v černém. No, a já říkám, že bude. A pak vždycky říkám, že je zaspívám právě pro všechny dámy, které jsou tam v černém. No a jestli nemáte nic nahoře, tak stačí dole, když budete mít něco černého. Tak to je moje taková průpovídka na koncertě. Nevím, jestli se to hodí tohle zrovna říkat, ale je to prostě tak.
0: No prostě vtipále Karel Kahovec. Mimochodem, každé první úterý v měsíci ho můžete slyšet v restauraci u Vodárny v Korunní ulici v Praze na Vinohradech. Teď si ho dáme ale u nás na Českém blaníku.
1: Písnička dne
3: na Českém blaníku.

0: Český Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijeme.

0: Před malou chvíli Helena Vondráčková, teď pro změnu Lucka Vondráčková a taky Láska na 100 let. I pro ty vaše lásky tady za chvíli budeme mít Hanku Zagorovou. Já chtěla jsem ti báseň psát a bude i Kabát a Malá dáma. Tak mějte pohodové úterní odpoledne s Českým Blaníkem.
1: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Tři ve tři.
7: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
6: Tři ve tři.
7: Na Českém Blaníku.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Linda Finková, Pavel Noha, po hlavě skoč jen tak, no ono je to někdy lepší do něčeho skočit, že jo, po hlavě, než nad tím dlouho moc přemýšlet. Vy taky teď nemusíte přemýšlet, stačí vzít do ruky telefon a poslat nám zprávu anebo hlasovku přes WhatsApp. V tom případě, že byste chtěli už příští hodince nechat zahrát na přání nějakou tu vaši oblíbenou písničku. Takže se nezdráhejte a posílejte své vzkazy a já vám mezi tím pošlu taky Michala Davida a Anu K. Jo, a pokud jsem ještě neřekl telefon, tak ten je 720 83 6307, tam ty SMSky můžete posílat.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Český blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Vánek zlaté klasy hladí,

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Rock and roll Petrianu a písnička Nic se nemění. A u nás se taky toho moc nemění. My vám dál hrajeme české písničky, které máte rádi. Už v příští hodince třeba Tomáš Klus. A my vystoupáme výš. Taky bude Olga Lounová. A ještě jedna klasika Vaška Neckáře. A bude jich rozhodně víc. Tak s námi vydržte, po zprávách pokračujeme.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Za volantem s českým Blaníkem.
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda dvou kamionů na 49. kilometru zavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Poslední volný sjezd je exitem 62 Rokycany. Na dálnici D2 na 7. kilometru směrem na Brno se srazilo osobní auto s nákladním, došlo k úniku paliva a silnice je také zavřena. Policie odklání dopravu na exitu 11 u Blučiny. Na trase Benešov Praha u Senohrab likvidují hasiči požár dodávky a ani tady neprojedete. A na D8 na 38. kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto s nákladním, nehoda blokuje jeden pruh, zdržení je na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a v případných kolonách pevné nervy.
5: Počasí na českém Blaníku.
0: Také zítřejší středeční den bude jasný se sluníčkem v Čechách a také večer na Moravě a ve Slezsku máme čekat polojasno, no ale ráno pozor na mlhy, teploty 20 až 24, na horách pak kolem 16, jen na Šumavě bude tepleji, tady naměříme až 20 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď Eliška Votrubová a další čerstvé zprávy.
5: Zprávy na českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální a senátní volby se kvapem blíží. Proběhnou už příští týden. Do volební místnosti je nutné si vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Prokázat se ale můžeme i e-dokladem, jak říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
7: V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
6: Voliči se sebou můžou vzít i hlasovací lístky, dostanete je ale i ve volební místnosti. Masarykova základní škola v újezdu nad Lesy začne zítra fungovat. Školáci mají od minulého týdne ředitelské volno. Po obědě s prošlými vejci ze školní jídelny onemocnilo přes 360 lidí. U zhruba 20 se potvrdila salmonelóza. Vedení školy už hledá i nového vedoucího jídelny. Obědy bude zatím dovážet externí firma. Olomouc trápí přemnožení potkani. Obyvatelé si na hlodavce stěžují stále častěji. Radnice za deratizaci letos zaplatila už více než 400 tisíc korun. Potkani se do blízkosti lidských obydlí stahují kvůli zbytkům potravin, které lidé odkládají u kontejnerů na březích řek anebo v městské zeleni. Fanoušci zámořského hokeje se dočkali. Za Atlantikem startuje nová sezóna NHL. A nebudou u toho chybět ani Češi. V kádrech klubů zůstává 21 českých hokejistů. Nový ročník začne v 11 večer našeho času zápasem Caroliny s Floridou. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
5: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A nejenom písničky, za chvíli bude jedna na přání, to je jasné, ale taky vám představím jednu technickou novinku z Plzně. Do té doby třeba Tomáš Klus, Ondřej Čejka a nebo teď kapela Oceán a Ráchel. Michal Krusberský je s vámi, ať už míříte do obchodu, za kamarády na jedno a nebo jste doma, tak vám přeju dobré odpoledne.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Tam, kde teď teče Mississippi. Ondřej Čejka, Country Beat Jiřího Brabce, 16 minut po 17.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Jirka si dneska o ní ne napsal, ale rovnou zavolal. Tak Jirko, pro koho to bude?
2: Nejskvělejší Český Blaníček, moc zdraví Jirka Suchovršice. Já bych měl dneska prosbičku o Lucinku Bílou, písničku Jsem to já. Pač mají dneska svátek Michalové, no vlastně včetně vašeho Krusberského. No. Takže pánové, já vám přeju vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohlavní svěžesti, životního elánu, no zkrátka všechno nej, ať se vám daří. Díky a všechny vás zdraví, Jirka, ahoj.
0: Jirko, moc děkuji za přání, všem Michalům ostatním vyřídím samozřejmě a posílám Lucku Bílou. Jsem to já. Písnička.

0: užívat svět.
1: Je to tak, pojďme si užívat i to dnešní odpoledne, které je zatím se sluníčkem, doufám, že i u vás. Tohle byla zpěvačka, kterou jsme si naživo užili nejenom na Konopišti, ale také na spoustě míst, kde jsme vrazili s našimi letními koncerty. Ano, Olga Lounová, vždycky s dobrou náladou a umí to pořádně rozjet. Teď Memento Mori doznělo na Českém Blaníku a za chvíli už si dáme slibovaného Vaška Neckáře a bude i Divokej Byl a Čmelák.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Rádio Český Blaník.

0: To byla skládanka Františka Nedvěda a my si teď dáme jednu technickou skládanku a zamíříme kvůli ní do Plzně. V tamních Malesicích totiž začíná stavba samoobslužného gondolového mostu, a to přes řeku Mži. Zhruba 40 metrů dlouhá konstrukce propojí cyklostezky z Plzně, a to směrem na západ, na města Touškov a Bděněves. Podrobnosti nám dodá náměstek primátora pro dopravu a také starosta městského obvodu Malesice Aleš Tolár.
1: To řešení je zároveň i atrakce pro výletníky, že se vlastní silou dostanou z jednoho břehu řeky Mže na druhý. Je to nějakých 40 metrů dlouhá konstrukce, betonový nosník, na kterým je zavěšen koš, do něj vstoupí maximálně dvě osoby a dvě kola a vlastní silou pomocí pedálu se dostanou z jednoho břehu na druhý.
0: No bude to zajímavé, už kvůli toho, jenom aby jsme si to všichni zkusili, tak tam asi dorazíme. Každopádně hotovo má být příští rok v červnu, tak držíme palce, ať to všechno klapne na jedničku. A za chvíli u nás na Českém Blaníku Marek Ztracený a také Maria Rotrová. Mně vyšla hvězda Supernova.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: Rádio Český Blaník.

0: Michal Malátný, kapela Činasky a každý ráno, ale my ne jenom ráno, ale celý den vám hrajeme české písničky, které máte rádi. I po 18. hodině v tom budeme pokračovat a bude Karel Černoch a jeho Popelky. Popel krásy, hášek, touhy. Poslední kovboj Michala Tučného taktéž bude. Tak příští poslední kovboj. A ještě Karel Zich, není všechno paráda. Není všechno paráda. No a rozhodně jich bude víc, za okamžik jsme zpátky.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
3: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehení řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Příjemné babí léto nás čeká i zítra. Bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku polojasno a ráno pozor na mlhy. Teploty 20 až 24 a na horách kolem 16. Jen na Šumavě rtuť teploměru povyskočí až na 20 stupňů. Tolik počasí na zítřejší den a teď aktuální zprávy a Eliška Votrubová s nimi se mnou ve studiu.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Premiér Andrej Babiš vinil při dnešním vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je antibabiš. Opozice podle něj nic nedělá a nějakou činnost vykázat musí. Ve sněmovně probíhá mimořádná schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Platy příslušníků bezpečnostních sborů by se měly v příštích letech pravidelně navyšovat. Týká se to hasičů, policistů, celníků nebo členů vězeňské služby. Podrobnosti předává reportér Radek Barkman.
7: Hezký den. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara by mohly platy hasičů a policistů brzy vzrůst o 2600 až 2900 korun. Tarifní složka by se postupně mohla zvyšovat o 1300 korun ročně. Odbory však po vzájemném jednání s naplánovaným navýšením nesouhlasí. Ministerstvo vnitra navíc chce, aby počínaje rokem 2029 byly nástupní platy v této sféře po absolvování odborné přípravy až 50 tisíc korun měsíčně. Z Prahy Radek Barkman.
6: Radku, děkujeme. Povodí Ohře začalo snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek. Kvůli tomu se nádrž téměř vypráznila. Hladina poklesla o 3 až 4 metry a dokonce odhalila zatopený most, který přehradu ve spodní části teď rozděluje. Čeští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v Ačku Ligy národů. V něm narazí na Anglii, která bude chtít stejně jako Česko uhrát první body. Nároďáku bude kvůli zdravotním problémům scházet obránce Vladimír Coufal. Naopak zpátky v týmu je kapitán Ladislav Krejčí. Výkop je v Edenu ve 8:45 večer. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A 3 minutky po 18. se s vámi loučí taky Michal Krosberský. Mějte hezký večer dál s Českým Blaníkem. Teď Karel Černoch. Kolik?

Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Ani hnout, máme tu případ.
1: Ségra, co se stalo?
0: Po celé chodbě jsou šlápoty.
2: Tak kdo si neočistil boty?
1: Já si je neočistil.
3: No, já taky ne.
0: Já vlastně taky ne.
2: A proč?
0: Protože nemáme pořádnou rohožku.
3: Jo, to by mohlo být ono.
0: Takže případ vyřešen.
4: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
5: Otři nožku o rohožku.
4: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Český Blaník.

idola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Na Českém Blaníku.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

Zapomeň na to, že jsi měl rád. Radši hrej a pak do stáje jdi spát. A já vzbudím tě časně z rána.

za komín, zítra ke zvonům připojím rým. Až ty vůně, co v komíně jsou s ním, rozloučím se a půjdu zas dál.

0: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
1: Yeso!
0: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
1: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
1: Yeso!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na Českém hladě.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit a něžit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.

0: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
1: Český blaník.
2: To je blaníček.

0: Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Písničky, které dobře znáte.
2: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
1: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
2: Český Blaník. V digitální síti DAB
1: i na webu radioblaník.cz.
2: Rádio Český Blaník.

mi zmizela, zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

lítají vagóny. A Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Písničky, které dobře znáte.
2: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
1: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
2: Český Blaník. V digitální síti DAB
1: i na webu radioblaník.cz.

pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš? Já ti ubráním.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: děkuju ti.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.
3: Dnes číst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost zvodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný, než jen šťastný. Že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Že jsem víc šťastný, než jen šťastný. Že